zložil som ti blúzku. Možno úzku, možno širokú. Zložil som ti blúzku so zapínaním na boku. Zložil som ti blúzku, sedí ti na telo.

Šaty mám celé nasiaknuté podivným slizom. Je to tá všade prítomná huba. Musím sa vysliecť. Trpnú mi ruky. Cítim, ako mi krv pulzuje v žilách. Je to strašné teplo. Zdá sa, že voda je teplejšia než okolité ovzdušie.

0: Počúvate rádio Litera.
1: K obľúbenému Jadranskému moru, či dokonca pod jeho hladinu, vás, milé naše literáčky a milí naši literáci, prenesie rozprávková hra na motívy príbehu chorvátskeho autora Vladimíra Nazora Riasenka. Pre rozhlas ho zdramatizovala v roku 1970 Helena Kryžanová-Brinzová. Autorom hudby je Igor Bázlik a réžiu mal Mikuláš Bugár. Prajeme vám útulné počúvanie.